0: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Počúvate Európu 2, ešte stále máme víkend, pretože máme krátko pred 17. na celé Slovensko. Pozdravuje pesnička, milujem, že odteraz sa volám pesnička. Pozdravuje Diana a hráme si skvelú pesničku Turn Me On, ale ja mám v tejto chvíli pre vás pripravené, že čo? Loko, loko v našom playliste toto, ja si to dám, prisahám, že na zvonenie, ak sa to dá, viete, na takých tých telefónoch tej istej značky sa to asi nedá, ale ja to nejak zavediem. Milujem túto vec v našom playliste do 17. hodiny.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zažijete

0: hodinových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

chtěla zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj věděla zmotnout, bol by to. Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájem můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebudaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, i věš, čo si to myslí.